0: Medic has standby for assignment. BFC Medic 6, Caesar, 2100 Pacific Avenue, utilize the Missouri Avenue loading dock entrance for a respiratory emergency. Medic 5, standby for assignment. BLS Medic 6, Caesar, 2100 Pacific Avenue, utilize the Missouri Avenue loading dock entrance for a respiratory emergency.
1: Medic 5, lower township, the Atlantic Air Urgent Care, 900 Route 109.
0: Alternate status. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15.